Rose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lísty. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, víta vás pri nich Vlado Franc a prvou piesňou v podaní Jiřího Jelínka si pripomenieme legendu svetovej hudby Louisa Armstronga alias Sečma.
2: Jak rád střel bych svojí tvár.